0: Patricia.
1: A jsem si tím Marino a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10, samo v Radio.